0: Radiohana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
1: Tady je Radiohana.

0: respektive mé Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šumperk Jeseník. Píše o tom deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Sport. Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
1: Počasí. Na Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů

0: 25 stupni Celsia. Závěr pracovního týdne by pak měl být opět zatažený a naměříme do 20 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, vemte štěstí do svých rukou, býci, umíte si vybudovat solidní finanční zázemí, blíženci, vy rozválcujete i hodně silnou konkurenci. Radci, do dnešních aktivit běžte bez jakéhokoliv očekávání. Lvi, neřešte drby a berte všechno s nadhledem. Pany, nastavte kompromis, co by se líbil většině. Váhy, podmínky jsou ideální, všechno splníte na jedničku. Štíři, udržíte si úsměv za každou cenu. Střelci, kvalita vašich nápadů se ukáže časem. Kozorozi, máte toho celkem dost, nevíte, kam dřív skočit. Vodnáři, vy posouváte dál svoje hranice. A co my ryby, naše myšlenkové pochody prý určitě mají ten správný směr.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké Rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
2: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnou atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
1: Vyznání rúžím Olomouc, teď o víkendu Rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
2: Návštevníci sa môžu tešiť na floristické show známych floristov, kulinárske vystúpenia s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a aj veľmi zaujímavé prednášky o vôňach rúží, parfumerstve či šlachtení nových odrôd a veľmi obľúbené bývajú aj komentované prehliadky rozária a pripravený bude program aj pre deti.
1: Když sme sa s kolegy dívali na program, ktorý chystáte, tak veľkým lákadlem bude i křest nové rúže s názvem Josef Švejk?
2: Práve áno, tento krst novej rúže patrí každý rok takým nejakým významným momentom festivalu a tento rok predstavíme novú odrodu šlachtiteľa Lukáša Rojevského s názvom práve Josef Švejk a kmotrom tejto rúže sa stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následne sa nová rúža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
1: Tedy poďme na praktické informácie, kde a kde sa festival koná a kde môžeme kúpiť tie nejvýhodnejší vstupenky?
2: Takže festival Vyznanie rúžim sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú typ na víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
1: Ano, festival Vyznání růžím opäť proměňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme za to.
2: Ďakujem.
1: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Poslouchejte.
3: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
4: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
5: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A typujte jeden konkrétní rok.
6: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
6: Na to nezapomenu.
0: Rádio Haná.
7: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vemte štěstí do svých rukou. Býci, umíte si vybudovat solidní finanční zázemí. Blíženci, vy rozválcujete i hodně silnou konkurenci. Radci, do dnešních aktivit běžte bez jakéhokoliv očekávání. Lvi, neřešte drby a berte všechno s nadhledem. Pany, nastavte kompromis, co by se líbil většině. Váhy, podmínky jsou ideální, všechno splníte na jedničku. Štíři, udržíte si úsměv za každou cenu. Střelci, kvalita vašich nápadů se ukáže časem. Kozorozi, máte toho celkem dost, nevíte, kam dřív skočit. Vodnáři, vy posouváte dál svoje hranice. A co my ryby? Naše myšlenkové pochody prý určitě mají ten správný směr.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz
4: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám

0: Kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao,
0: poslouchejte,
2: hrajte
0: a

0: hýbali svietem. Futbalový šampionát. Italské léto. Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

Království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.

0: že si dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr taky po 6. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba činasky. Bude taky Alex Warren. Nebo osmdesátky.

0: 6 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konicka už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šumperk. Berk Jeseník, píše o tom Deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
0: Počasí.
4: Na Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů Celsia ve stínu.

0: ožený a naměříme do 20 stupňů.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.

nahané plameny lásky. Flames of Love, nahané, vracíme zpátky, osmdesátky. Posloucháte naši ranní topku, je 6 hodin a 5 minut. My jsme úspěšně v půlce, přátelé, krásné středeční ráno. Máme tady vlastně malý důvod k oslavě, protože ten pracovní týden se právě láme do své lepší poloviny a víkend už je na dohled. Tak nahodíme úsměv a užijem si to. A kdo pak dneska slaví, to si taky povíme už za chvilku. Bude to jedna velká hokejová persona, na to si počkejte.

0: Zdravíme všechny, co už jsou vzhůru. Posloucháte Rádio Hana a 6 hodin 11 minut. Je 3. června. Je 3. června. Je 3. června. Dneska je totiž den opakování. A opakování je matka moudrosti. Ještě před půl sedmou taky mrkneme na aktuální počasí a dopravu v našem regionu. Jo, a už jsme vám říkali, že dneska je den opakování. A co tam máme dál?
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Zdravíme všechny, tak je tady středa, 3. června. Narozeniny dneska slaví zpěvačka Suzy Quatro a kulatou 60. Má oblíbený herec, ale taky obávaný hokejový trenér Jirka Langmajer.
2: Abych ukázal, že jsme na jedné lodi, můžete mi dýchat.
3: Jsi zvyklý hrát s bránícím pravým křídlem?
2: Nebo... Už mi nikdy netýkaj, rozumíš?
0: Rozumím. Mimochodem, dneska má svátek každá Tamara, anebo taky Kevin, tak všechno nejlepší.
4: Namydlím si celý tělo od hlavy k patě toaletním mýdlem, namydlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu.
0: S námi je to vždycky zábava. Tak vám přejeme hezkou středu 3. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenicích ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Dneska v

0: 20. června. Kaufland.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
0: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.

0: Ordinary. Na Hané jsme ještě před 6 ráno měli místy moc hezké červánkové ráno. Teď je 6.22, no a ty červánky, to může znamenat, že možná bude pršet, nebo taky ne. Ono je to vlastně pade na pade, dál počítáme s proměnlivou oblačností, někde se můžou vyskytnout přehánky, někde se zase naopak bude víc ukazovat sluníčko. No a na teploměru dneska maximálně 18 stupňů, zítra už to zase povyskočí na letních 25. Doprava. Máme pro vás taky aktuální ranní dopravu v Olomouci, teď celkem klidný provoz, žádné kolony, žádné komplikace, jenom připomínáme dlouhodobě omezení na tabuláku, kde se opravuje Stupkova ulice. A policejní hlídku máme hlášenou v Přerově, na Polní a taky na Lipnické, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: 6.23 na Hané, jedeme dál, dobré ráno.
2: Ráno na Hané.

že se vám zdálo na dnešek něco hezkého, že se dobře probouzíte, že jste v pohodě vzhůru. Rádio Hana 6.30 je přesně 6:30. A za chvilku tady budeme mít něco speciálně pro milovníky růží.

0: se Hanou a možná milujete růže všech vůní, velikostí a barev. A víte, že v Olomouci mají i svoje speciální místečko. Je to Rozárium a zrovna tady nás o víkendu čeká vyznání růžím. Další pozvánka právě teď tady u nás na Hané je 6.33.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké Rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
3: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnou atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
2: Vyznání rúžím Olomouc teď o víkendu Rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
3: Návštevníci sa môžu tešiť na floristické show známych floristov, kulinárske vystúpenia s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a aj veľmi zaujímavé prednášky o vôňach rúží, parfumerstve či šlachtení nových odrôd a veľmi obľúbené bývajú aj komentované prehliadky rozária a pripravený bude program aj pre deti.
2: Když sme sa s kolegy dívali na program, ktorý chystáte, tak veľkým lákadlem bude i křest nové rúže s názvem Josef Švejk?
3: Práve áno, tento krst novej rúže patrí každý rok takým nejakým významným momentom festivalu a tento rok predstavíme novú odrodu šlachtiteľa Lukáša Rojevského s názvom práve Josef Švejk a kmotrom tejto rúže sa stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následne sa nová rúža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
2: Tedy poďme na praktické informácie, kde a kde sa festival koná a kde môžeme kúpiť tie nejvýhodnejší vstupenky.
3: Takže festival Vyznanie rúžim sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú typ na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
2: Ano, festival Vyznání růžím opäť proměňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme za to.
3: Ďakujem.
2: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Sof!

0: Z vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct.
1: Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda.
0: Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: 14. ročníku festival.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Baví nás bavit vás. I ve středu. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: a její Rush Rush. Za 2 minuty už bude 6:45, možná spěcháte, abyste stihli autobus, anebo něco úplně jiného. Možná spěcháte i proto, abyste mezi 8 a 9 byli na místě, kde můžete potom v klidu telefonovat, kde se můžete v klidu zapojit do naší soutěže, kterou pro vás tento týden máme. Hrajeme totiž o klimatizaci za 33 tisíc. Podrobnosti už teď na radiohana.cz a po 8 hodině opravdu bude potřeba, abyste byli na místě, abyste byli na značce.
1: Posloucháte Radio Hana.

0: až do neděle. Zdravíme taky do Prostějova, kde v pátek budeme mít na náměstí festival nejen zdravotně postižených. Bude tady spousta účinkujících a jako pěkná tečka Ztracené ráj a my se těšíme taky na Fichtl Fest v Horce. V sobotu bude v akci spousta retro motocyklů. Na Hané samozřejmě jedeme dál a teď už taky posíláme slzu.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

kapelíšku Pápa. Prostě musíme ještě do školy, musíme do práce. Nedá se svítit, venku je docela hezky, venku je docela příjemně. Po 7. hodině dneska společně oslavíme Světový den jízdního kola. Taky vám naservírujeme dnešní horoskopy, aby vám ten den samozřejmě lépe utíkal, abyste se měli na co těšit. No a po 7. hodině taky dál hrajeme ten nejlepší hudební výkon.

0: a dáme i skupinu Miraj. Protože všude je dobře a na Hané nejlíp. 6.56 jsou tu zprávy s kolegou Tomem Gottwaldem.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 3. června. Proměna čeká bývalý obchodní dům Baťa v Olomouci na rohu Rígrovy ulice a Horního náměstí. Ujme se jí společnost Heritage Real Estate a vytvoří v domě 60 bytů, 3 ateliéry a obchod. Už se vyřizuje povolení stavebního záměru, píše ČTK. Řidiči, kvůli záruční opravě se z části uzavře nový úsek dálnice D1 okolo Přerova. Ředitelství silnic a dálnic zjistilo na úseku u Dluhonic směrem na Ostravu závadu vzniklou při běžném provozu. Částečná uzavírka tu bude 9. a 10. června.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: A ještě tu máme další informaci o uzavření silnice. Jde o úplnou uzavírku v Šumperku v Žerotínově ulici v místě železničního přejezdu. Ten ode dneška prochází stavební úpravou. Zavřený bude do pátku. Je tu značená objížďka. Teplé a suché bylo letošní jaro v Česku. Český hydrometeorologický ústav oznámil, že od března do května napadlo zhruba 90 mm srážek, což je asi polovina normálu z let 1991 až 2020. A průměrná teplota byla 9 stupňů Celsia, tedy asi o stupeň přes normál.
1: Sport.
3: Parádní výkon hvězdného tenisty prostějovského klubu Jakuba Menšíka na pařížském Grand Slamu. Na French Open se dostal poprvé v kariéře do semifinále velkého turnaje. Postoupil výhrou 3-0 na sety přes Brazilce Fonseku. V pátek vyzve Němce Zvereva.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, že když je červen, mokrý a studený, sedlák krčí rameny. Na Moravě místy pršelo v noci a nad ránem a může taky během dne. Navíc to dnešní počasí má být trochu chladnější. Teplotní maxima budou nějakých 15 až 18 stupňů. Ve čtvrtek to zase povyskočí na 23 až 25 a bude to i se sluníčkem. A v pátek se pak připravíme na mokrou variantu, protože deštivo má být skoro všude. Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci, která se dořešuje kousek od úřadu práce na ulici Šturzova, je to Čukanec dvou osobáků, taky nám hlásíte policejní hlídku v Šumperku na Československé armády. A čištění komunikace dneska probíhá na dálnici D48 za exitem Bělotín Východ mezi 12. a 32. kilometrem ve směru na Frýdek. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno, teď je přesně 7 hodin. Rádio,
1: rádio, rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

Je 7 hodin, 7 minut, ať už jste doma, v práci, anebo na cestách. Je to s vámi a pro vás Rádio Hana. Je to naše středeční ranní topka. Je 3. června, my dneska vlastně slavíme Světový den jízdního kola. Doma ho má v podstatě každý druhý a měli byste vidět, že kolo má opravdu spoustu výhod. Prostě nemusíme tankovat, stačí nám obyčejná voda a jedem. Dopravní zácpy neřešíme, revizora nepotkáme a hlavně

0: nemusíme do fitka. Vlastně vždycky děláme něco pro svou fyzičku pokaždé, když do toho šlápneme. Tak co, vyrážíme na Tour de Hana, směr středeční horoskopy, ty tady budou už do 6 minut. Teď posíláme Michala Hrůzu. Dobré ráno.
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.
2: Ráno.

0: Je 7.15, ladíte Hanou, naši středeční ranní topku, tohle to je Taylor Swift. Před půl osmou, počasí doprava, klasika tady u nás na Hané. Je, mámo, já nemůžu najít nabíječku. Nepotřebujete, my jsme přece po ránu, vaše nabíječka, vaše kafe, vaše vydatná snídaně, Rádio Hana, a věřte nám, že třeba i s tím správným horoskopem se náročný den promění na totálně pohodový. Takže pojďme na to.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, vemte štěstí do svých rukou. Býci, umíte si vybudovat solidní finanční zázemí. Blíženci, vy rozválcujete i hodně silnou konkurenci. Radci, do dnešních aktivit běžte bez jakéhokoliv očekávání. Lvi, neřešte drby a berte všechno s nadhledem. Pany, nastavte kompromis, co by se líbil většině. Váhy, podmínky jsou ideální, všechno splníte na jedničku. Štíři, udržíte si úsměv za každou cenu. Střelci, kvalita vašich nápadů se ukáže časem. Kozorozi, máte toho celkem dost, nevíte, kam dřív skočit. Vodnáři, vy posouváte dál svoje hranice. A co my ryby? Naše myšlenkové pochody prý určitě mají ten správný směr.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
8: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
14: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
13: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: 7 hodin 26 minut, tohle je vaše středeční ranní topka. Na Hané zdravíme všechny, ať už jste v práci, doma nebo na cestách. Meteorologické léto je tady od pondělka, ale ty pocity jsou zatím takové smíšené, že? Tento týden se totiž hodí mít po ruce i deštník, konkrétně dneska taky, pro jistotu. Jinak teploty by dnes měly být maximálně do 18 stupňů, zítra to zase povyskočí, zítra by mělo být letních 25. Doprava. Je tady taky aktuální ranní doprava v Olomouci, silnější provoz na Chválkovické, na Lipenské nebo třeba taky na Velkomoravské. Zdržení je tady maximálně do 5 minut. A hlásíte nám policejní hlídku na dálnici D35 u exitu Mohelnice Jih a taky na dálnici D46 na exitu Vyškov, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno, za 3 minuty už bude 7:30. Posíláme Miraj.
2: Rádio Hana.
1: Ráno je top.

0: mají takový ten mód, jakože ještě se musí vstávat do školy, ještě tam prostě musíme, červen, prostě je to tak, prázdniny se ale blíží, to je jisté, no a my co pracujeme, my to bereme trošku jinak, my to bereme vždycky po těch týdnech, že, pracovních, tak přátelé, na Hané přejeme samozřejmě dobré ráno a teď si zkusíme tu středu představit jako takový pomyslný vrchol kopce a my jsme co? My jsme úplně nahoře na tom kopci, že? Tak. A teď už to vlastně s celým tím pracovním týdnem půjde jenom samospádem dolů, rovnou k tomu pátku, takže žádný stres, prostě vrčíme dál. Za chvilku jsou tady Fine Young Cannibals, hrajeme si ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana. Ráno je top. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodu

0: Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Jsme tu také. Festival nejen zdravotní.

0: 80 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
5: Ráno nahané.

0: Zase pro vás máme ten nejlepší hudební výběr a ty nejlepší akce v regionu. Za chvilku bude 7:45. Připomínáme Olomouci vyznání růží, ale třeba taky výstava živé pasti, masožravky ve sbírkových sklenicích. O víkendu Fichtelfest v Horce, což jsou retro motocykly, ale pozor, jedou se taky závody Ekce Homo, takže závody do vrchu od pátku do neděle. Zase to bude paráda ve Šternberku a v okolí a speciální program pro vás chystáme i na Lipinském oblouku. Na Hana jedeme dál, za chvilku kapela Krištof nebo taky Imagine Dragons. Dobré ráno.
1: Rádio Hana. Ráno je

0: Novinky z našeho regionu, k tomu aktuálně počasí a doprava. Všechno pro vás máme tady u nás nahané v naší ranní topce. A po 8 hodině dál taky ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Sombr. Taky nám zaspívá Anaka. A sluníčko v tuhletu chvíli marně vyhlíží Debbie. 7.56 je aktuální čas na Hané. Jedeme dál.
3: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme vám další zprávy. Je středa 3. června. Olomouc již v červnu vyjednává vánoční kluziště. Letos ho zajistí nová firma Site to Site, která vyhrála poptávkové řízení. S cenou 1 milion 600 tisíc korun bude levnější než loni, píše Report.cz, a bruslení bude opět zdarma.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Brutální vraždu v Dlouhé Loučce na Olomoucku začíná řešit krajský soud. 18-letý mladík tu loni v září po třídenním plánování napadl a ubodal svého 31-letého známého v opuštěném Kravíně. K činu se doznal. Jak píše deník, útok byl podle kriminalistů nečekaný a zákeřný. Oběť neměla šanci se bránit. Motivem činu byly osobní spory, které mladík vyhodnotil jako urážku své hrdosti. Za čin mu hrozí až 17 let vězení. Kudlanka nábožná se stala hmyzem roku. Asi 8-centimetrový hmyz, jehož přední končetiny připomínají kapesní nože, nově ocenila česká společnost entomologická. Kudlanku lze v Česku spatřit v souvislosti se změnami klimatu stále více. Dřív se vyskytovala jen na jižní Moravě.
3: Sport.
4: Cesta českého výběru na mistrovství Evropy v malém fotbale se uzavřela ve čtvrtfinále. Naše reprezentace se utkala o postup s mistry světa z Azerbajdžánu a na takto silný tým jsme nestačili a prohráli jsme 2-5.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce, ať už se to týká přeháněk, sluníčka anebo výkyvů teplot. Dneska by mělo být zhruba 17 stupňů a taky má trochu pršet, v průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm. Výhledově čtvrtek bude hodně podobný včerejšku, mělo by být skoro 25 stupňů a zatím taky jim stále platí, že pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne. Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci na Tabuláku, je to na křižovatce Hněvotínská Frištenského pod Kauflandem a máme hlášené taky policie.

0: Dálnici D46 na exitu Trysice.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr. This is

0: Taky po 8 hodině a hlavně. No a ne, tento týden v naší ranní topce hrajeme o klimatizaci. Když budete chtít, tak s námi můžete mít v létě doma velmi, velmi příjemně. Je to klimatizace za 33 tisíc. Když zavoláte, správně odpovíte na naši soutěžní otázku, tak vás velice rádi zařadíme do našeho pátečního finále. Správnou odpověď najdete, no tak to vám povíme samozřejmě už za chvilku.
1: Radio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.
0: Ano, tak aktivujeme naši soutěžní linku 585 22 55 88 a je to tady, přátelé. Hrajeme o naprosto skvělé ceny z Elektro Olomouc. V pátek někdo z vás získá tu hlavní cenu, je to klimatizace Haier. Princip je stále stejný, soutěžní výzva, rychlé volání do studia a správná odpověď, kterou mimochodem najdete i na webu elektroolomouc.cz. Takže jsem moc zvědavá, kdo pak teď momentálně volá na naši linku. Halo, halo, kdo pak je na telefonu?
2: No, dobrý den, tady Petr.
0: Petr nám volá odkud?
2: Liberce až.
0: Ale, Liberec, zdravíme samozřejmě.
2: Já vás poslouchám rád, protože tady není trošku slušný rádio, tak poslouchám rádio.
0: Tak to je ale super pecka, že vlastně jsme takhle invazivně dostali až do Čech. To je dobře. Petře, tak prosím tě, i ty můžeš být v tom pátečním finále, vyhrát tu naši superklimatizaci za 33 tisíc. Správná odpověď i na dnešní otázku je na webu elektroolomouc.cz. Tu otázku položíme a já ti dám i nápovědu, kdyby náhodou, kdyby něco. Jo, Petře? Mm-hmm. Takže otázka zní, přes co nebo pomocí čeho můžeme klimatizaci Haier pohodlně ovládat na dálku.
2: Chceš? No pomocí dálkového ovládání.
0: No já ti dám, tak dobře, tak já ti dám tu nápovědu. Jo, takže ano. Buď je to teda pomocí chůvičky to ovládání, anebo je to chytré ovládání přes mobilní aplikaci. Co myslíš, Petře?
2: No tak je to chytré ovládání přes mobilní aplikaci.
0: Petře, tleskáme, je to správně, ovládání přes mobilní aplikaci pro klimatizaci Haier. 33 tisíc, to je ale velká hromada peněz. Petře, snad ti ty peníze ušetříme, už teď seš teda v pátečním finále. Zapíšu si tě, určitě nám prosím

0: zůstaň na lince. Gratulujeme a hodně štěstí v pátek, kdy hrajeme o klimatizaci Haier za 33 tisíc.
1: Děkuju, hezký den.
0: Další kolo, postup do pátečního finále zase zítra v 8, tak určitě laďte.
2: Rádio Hana.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Rádio Hana.

0: výběr, nahané 8 hodin 16 minut, tak máme dalšího finalistu do toho pátečního losování, do té naší páteční soutěže rozstřelu o klimatizaci za 33 tisíc. No tak to je paráda. Posloucháte Rádio Haná, dneska je středa, je 3. června, je 3. června, je 3. června. Mimochodem, dneska je totiž den opakování a opakování je matka moudrosti. Před 8:30 určitě mrkneme na počasí a na dopravu. A už jsme vám říkali, že dneska je den opakování a co tam máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Zdravíme všechny, tak je tady středa, 3. června. Narozeniny dneska slaví zpěvačka Suzy Quatro a kulatou 60. Má oblíbený herec, ale taky obávaný hokejový trenér Jirka Langmajer.
2: Abych ukázal, že jsme na jedné lodi, můžete mi dýchat.
3: Jsi zvyklý hrát s bránícím pravým křídlem?
2: Už mi nikdy netýkaj, rozumíš?
0: Rozumím. Mimochodem, dneska má svátek každá Tamara, anebo taky Kevin, tak všechno nejlepší.
4: Namydlím si celý tělo od hlavy k patě toaletním mýdlem, namydlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu.
0: S námi je to vždycky zábava. Tak vám přejeme hezkou středu 3. června.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Haná. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
5: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetiahodinky.cz.
7: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
11: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
11: Jezírka Banat.cz.
12: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
17: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
16: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
17: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na

0: Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 28 minut, všechny vás zdraví, vaše středeční ranní topkám, taky Martina Kvítko. Tak vlastně dneska jsou dvě možnosti. Buď bude pršet, nebo nebude pršet. Ono je to skutečně pane na panem, tak jako půl na půl, že čekáme dnes i nějaké ty přehánky s proměnlivou oblačností. Na teploměr odpoledne maximálně 18 stupňů, zítra to se sluníčkem povyskočí na letních 25. Doprava. Máme tady pro vás taky aktuálně dopravu z našeho regionu. V Olomouci máme hlášenou policejní hlídku na Lazecké nebo taky na Brněnské. Hlídka je i v Prostějově na Konečné a na Kojetínské nebo na silnici 150 na trase Prostějov-Ohrozim. A kontrolu nám hlásíte i v Tlumačově na ulici Mánesova, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za minutu bude půl devátém. Dobré ráno.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Hana, možná jako my, milujete růže všech vůní, velikostí a barev. A jestli pak víte, že mají Olomouci i svoje speciální místo. Ano, je to rozárium a právě tady nás čeká o víkendu taky speciální vyznání růžím.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
3: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnou atmosféru toho rozkytnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
2: Vyznání rúžím Olomouc, teď o víkendu, rozárium, doprovodný program, jaký bude?
3: Návštevníci sa môžu tešiť na floristické show známych floristov, kulinárske vystúpenia s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a aj veľmi zaujímavé prednášky o vôňach rúží, parfumerstve či šlachtení nových odrôd a veľmi obľúbené bývajú aj komentované prehliadky rozária a pripravený bude program aj pre deti.
2: Když sme sa s kolegy dívali na program, ktorý chystáte, tak veľkým lákadlem bude i křest nové rúže s názvem Josef Švejk?
3: Práve áno, tento křest novej rúže patrí každý rok takým nejakým významným momentom festivalu a tento rok predstavíme novú odrodu šlachtiteľa Lukáša Rojevského s názvom práve Josef Švejk a kmotrom tejto rúže sa stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následne sa nová rúža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
2: Tedy poďme na praktické informácie, kde a kde sa festival koná a kde môžeme kúpiť tie nejvýhodnejšie vstupenky.
3: Takže festival Vyznanie rúžím sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú typ na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
2: Ano, festival Vyznání růžím opäť proměňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme za to.
3: Ďakujem.
2: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
9: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
10: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
16: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
17: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
18: Kalhoty ukazují víc než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
19: Rádio Hana.
20: Nejlepší hudební výběr.

Poznání růžím. Společně můžeme v pátek taky do Prostějova na festival nejen zdravotně postižených. Mimochodem tady jako pěkná tečka po těch vystoupeních bude Ztracené ráj, moc se na to těšíme. A Fichtelfest budeme mít v Horce tuto sobotu. No prostě těšíme se. Dál si taky hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Teď už posíláme taky Marka Ztraceného.

0: Tak jsme si nahané dneska v ranní topce řekli to nejzásadnější, to nejpodstatnější. Měli jsme pro vás vždycky aktuálně zprávy, počasí, dopravu. To nás čeká mimochodem už za okamžik. A po 9. hodině vám můžu slíbit výlet na Madagaskar. Dáme si procházku pamětí a mega hity milénia. Budou songy z jednoho konkrétního roku, tady už jsou nápovědy.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 9. Bon Jovi. Have a nice day. Bude taky Madonna.

0: 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na další zprávy. Na Horní náměstí v Olomouci se mají vrátit designové lampy. O návratu tzv. Plácaček rozhodl po 12 letech nepravomocně krajský soud. Město je v roce 2014 nahradilo běžnými svítidly. Dle rozsudku má radnice uvést náměstí do původního stavu. Informují o tom veřejnoprávní média.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz. Co se děje v Blansku? Naplno tu běží obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci budují nové molo, plášči, vodní hřiště. Rozsáhlý projekt za 170 milionů korun přinese kompletně nový rekreační areál už příští rok, píše Deník. Než vyrazíte na dovolenou, na toto pamatujte. Před cestou do ciziny si zkontrolujte pasy, sjednejte pojištění a zajistěte si kopie dokladů. A léků si vezměte víc.
3: Lidé na to často zapomínají a vezmou si léky přesně na den nebo o den víc, ale pak se stane, že neletí letadlo, stane se něco, jako se stalo na Blízkém východě, zkomplikuje se nějaká situace a lidem dochází léky na chronická onemocnění. Proto já vždycky opakuju, aby každý, když jede někdo na dovolenou, kamkoliv prostě letí pryč, z této země si vzal léky na aspoň týden dopředu.
2: Apeluje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
0: Sport.
2: České volejbalistky vstupují do nové sezóny Ligy národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěch, kdy skončili 11. z 18 účastníků. Dnes je čeká od 13.30 našeho času utkání v Nankingu s domácí Čínou.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve středu.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
0: Počasí.
5: Pranostika říká, že když je červen, mokrý a studený, sedlák krčí rameny. Na Moravě místy pršelo v noci a nad ránem a může taky během dne. Navíc to dnešní počasí má být trochu chladnější. Teplotní maxima budou nějakých 15 až 18 stupňů. Ve čtvrtek to zase povyskočí na 23 až 25 a bude to i se sluníčkem. A v pátek se pak připravíme na mokrou variantu, protože deštivo má být skoro všude. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lazecké a na Dolní Novosadské, taky v Prostějově na Konečné a na Kojetínské. Hlídka je i na silnici 150 na trase Prostějov-Ohrozim. Kontrolu můžeme potkat v Kvasicích na Tlumačovské, v Kropini na Skaštické nebo v Mohelnici na Družstevní a na Třebovské. A hlídka je i na dálnici D46 na exitu Drysice. Jinak ťukanec dvou aut nám aktuálně hlásí Svitavy na ulici Krounská, tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana.

Klasika, jsou to mega hity milénia a dneska společně taky vyrazíme na výlet. Vlastně vezmeme to oklikou přes newyorskou zoo, tady nabereme 4 zvířecí kámoše a teprve potom se dostaneme na vysněný ostrov, na Madagaskar. Takže budeme vzpomínat vlastně na Madagaskar jedničku, na tenhle ten úžasný animák a čeká nás jedna velmi speciální ukázka, protože nevím, jestli jste třeba někdy slyšeli

dneska hudební i filmové megahity milénia. Vemte si, že se vracíme do roku, kdy má v červnu premiéru Madagaskar jednička. Premiéru na celém světě. Co myslíte, jak zní v cizím jazyce? Já tak rád trsám, trsám. Tohle třeba maďarsky. A teďka japonsky. A co takhle španělsky? Quiero mover el bote. Le gusta. Mueve. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta. Mueve. Španělsky, japonsky nebo maďarsky a stejně je nejlepší ten náš Jelimán. Co tak

0: co myslíte, do kterého roku se vracíme s prvním Madagaskarem? Za chvilku další nápovědy Madonna anebo Green Day.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
1: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
4: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
3: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: 14. ročníku festival.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.

0: Dětí se taky vracíme do roku, kdy se hodně skloňuje jméno Angely Merkel. Stává se první ženou ve funkci kancléře a vlastně je to nejmladší kancléř v historii sjednoceného Německa. Tak co myslíte, do kterého roku se vracíme? Za chvilku další hudební nápověda bude Shakira.
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
2: Rádio Hana.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí.
4: Luskni.cz.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
8: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horkýže Slíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás natchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo

0: Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Rádio Hana. Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Součina s kým? Chystají se na Open Air léto 2026, které mimochodem startuje už 13. června ve Valmezu. Těšíme se na činasky taky živě. A jedeme dál v naší dnešní procházce pamětí. Hrajeme si songy z jednoho roku.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

0: v Procházce pamětí exotický Araš, jeho boroboro. Dneska v Procházce pamětí taky taková exotická zvířecí partička Lev Alex, těžkotonážní hrošice Glorie, žirafí hypochondr Melman a nebo crazy zebra Marty. Tak to jsou kamarádi z New Yorkské zoo, kteří se ocitnou na Madagaskaru. A tady je také král Jelimán. A my už jsme si dneska tu ukázku dávali, pojďme si to zopakovat. Jaké to je, když trsáte v nějakém cizím jazyku? Třeba maďarským.
1: Risalo, můdiš, udiš. Risalo,
0: můdiš, udiš.
1: Risalo,
0: takže to je maďarština. Pak tady máme taky japonštinu pro vás. Takže japonsky se taky trsám. A nebo máme tu i španělštinu pro vás.
2: Quiero mover el bote. Le gusta. Quiero mover el bote.
0: A upřímně, stejně prostě je nejlepší ten náš Jelimán. Co to krát trsá, trsá. Tak co myslíte, do kterého roku se vrací?

0: Madagaskar. Já už tady mám ve studiu kolegyni Leušku. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak kdyby si měla vybrat, kdo z té čtveřice je pro tebe ta nejoblíbenější postava, jestli je to Lev Alex, Hrlšice Glorie, hypochondrický Melman, anebo ten crazy zebrák Marty, kdo je ti tak jako nejblíž povahově?
1: Melman.
0: Takže máme tady jednoho hypochondra ve vysílání, který se ale jako přemůže a samozřejmě s vámi velice rád stráví dnešní den. Takže Leuška už se těší, vezme si svou dávku medicínek různých,
1: ano, přesně tak,
0: pilulky, prášky, toto, tamto a po 10. hodině pro vás máme
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Adama Ďuricu. Bude taky Billy Joel. Nebo Michael Schulte. 9.56, už jsou tady pro vás taky zprávy, k tomu počasí a doprava. Jdeme na to.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Ke vraždě v Dlouhé Loučce na Olomoucku se dnes u soudu přiznal 19-letý Martin Vítek. Soudce jeho prohlášení viny přijal, dokazování tak odpadá. Žalobce pro mladíka, který ubodal 31-letého známého, navrhl 17 let vězení. Obžalovaný vraždil loni v září v opuštěném Kravíně, kde kvůli neschodám bodl známého nožem do krku. Čin předtím promyslel. Soud bude pokračovat zítra výslechem znalců, kteří zhodnotí pachatelů v duševní stav. Teplé a suché bylo letošní jaro v Česku. Český hydrometeorologický ústav oznámil, že od března do května napadlo zhruba 90 mm srážek, což je asi polovina normálu z let 1991 až 2020. A průměrná teplota byla 9 stupňů Celsia, tedy asi o stupeň přes normál.
2: Sport.
4: A je tu boj o Stanley Cup. Český hokejový útočník Tomáš Hrtl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce, ať už se to týká přeháněk, sluníčka anebo výkyvů teplot. Dneska by mělo být zhruba 17 stupňů a taky má trochu pršet, v průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm. Výhledově čtvrtek bude hodně podobný včerejšku, mělo by být skoro 25 stupňů a zatím taky jim stále platí, že pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne.
2: Doprava.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, taky ve Slavoníně na ulici Zolova. Kontrola je taky v Chropini na Komenského nebo na trase Kroměříž-Hulín. Policejní hlídku máme hlášenou i v Mohelnici na Třebovské a pozor taky u Mohelnice ve směru od Úsova. Tady jsou prý hned dvě hlídky a zase berou všechno a všechny. A nehoda se dořešuje ve Svitavách na Lančkronské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Zatancuj si so mnou.

krásné dopoledne s rádiem Hana. Pohled z okna dneska mluví jasně, venku visí totální šedivá deka. Střídá se nám přeháňka za přeháňkou a biorytmus dneska dostává zabrat. Jestli se od rána cítíte jako přejetí parním

0: námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz

0: doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
2: Rádio Hana.
3: Tady to žije.

Filem Collinsem vzpomínáme na osmdesátky a na rádiu Hana už se také pomalu těšíme na víkend. Ten to bude cubidub a my víme, co můžete o víkendu podniknout. V Olomouci máme kytky, které loví, můžete objevit fascinující svět masožravých rostlin ve sbírkových sklenicích ve smetanových sadech. Tady totiž pokračuje výstava živé pasti, stovky masožravek z celého světa až do neděle. V pátek bude v Prostějově na Masarykově náměstí festival nejen zdravotně postižených. Pořádá ho spolek Smetu také. Na pódiu se od 14 hodin vystřídá téměř 180 účinkujících. Třeba i Ztracený ráj jako tečka od 16.30. Akci tradičně moderuje Martina Kvítko-Procházková. Takže u toho bude i Radio Hana. A těšíme se na letošní Fichtl Fest v Horce.

v hodu motorem v areálu Doly v Horce. Tak ať už podniknete cokoliv na cesty, rozhodně vyražte s rádiem Hana. Tady pokračuje dál ten nejlepší hudební výběr. Už za moment bude Michal Schulte, Erasure, Slza a také se podíváme na novinky nejen z našeho regionu.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodu

0: Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
8: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Miliony korun zmizely z obecního účtu Majetína na Olomoucku. Jak píše Deník, stalo se to během jediného dne v květnu a neoprávněnými platbami odešlo přes 3 miliony 700 tisíc. Podle starostky se obec stala terčem kyberútoku. Řeší to policie. I přes obří finanční ztrátu má Majetín peníze na běžný provoz obce zajištěné. Vedení obce škodu řeší s pojišťovnami a únik peněz se dnes budou řešit také zastupitelé obce na zasedání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje Olšany Vyšehoří je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Po operační péči v českých nemocnicích kritizuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V Česku je ročně asi 5 000 případů po operačních sepsí, tedy život ohrožujících otrav krve. Týká se to v průměru 8 000 pacientů, což je víc než ve srovnatelně vyspělých zemích.
3: V České republice máme ročně více než 5 000 případů po operačních sepsí, což je poměrně velké množství a hlavně vidíme, že se ty počty poměrně výrazně liší mezi poskytovateli. Na tom je také vidět to, že skutečně je to ukazatel kvality organizace péče v dané nemocnici a není to něco, co je dáno, co zkrátka s čím se nedá nic dělat.
2: Uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se chce této oblasti velmi aktivně věnovat. Mezi kraji se pohybují podíly po operačních sepsí od 6 případů na 1 000 pacientů v Praze po v průměru 13 případů na 1 000 pacientů v Karlovarském kraji. V dalších krajích, jako v Olomouckém kraji nebo Jihomoravském kraji, se tyto pooperační problémy týkají asi 10 000 pacientů, píše ČTK.
0: Sport.
2: Na domácím trávníku se dnes představí fotbalisté Uničova. Čeká je utkání 32. kola Moravskoslezské fotbalové ligy. V tabulce 4. Uničov vyzve 17. Start Brno, který má již jistý sestup. Výkop tohoto utkání je na programu v 17.30.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
0: Počasí.
5: Je to zamračená středa s přeháňkami. Na Moravě se můžou ojediněle objevit i bouřky. A kvůli oblakům a srážkám dnes máme opět o pár stupňů chladněji. Teploty vystoupí většinou na 15 až 19 stupňů. 3. června jsme už ale měřili i přes 32 stupňů Celsia, a to v roce 2019. Podle meteorologů se ale tento týden k tropické hranici rozhodně nevyšplháme. Si zpomalte na Pavlovické, aktuálně tam na vás číhá policejní hlídka. Policii nám hlásíte i na D55 na trase Hulín Otrokovice na exitu Otrokovice sever. Pozor si rozhodně dejte také na Svitavsku, a to mezi obcemi Opatovec a Opatov. Tady také stojí policie. Jinak aktuálně jezdíme bez nehod, tak jen tak dál, buďte na cestách opatrní.
0: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bello.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Rádio Haná.
1: Hezké dopoledne.
2: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
2: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
7: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: fotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
4: Doufám.

0: Ladíte Rádio Hana, červený je tady a s ním oficiálně startuje i svatební sezóna. Jestli vás letos čeká role svatebního hosta, určitě už ladíte detaily. Současné svatby jsou totiž nádherně promyšlené a novomanželé si dávají záležet na každé drobnosti, včetně barevné palety. Možná i vám přišla pozvánka s prosbou, abyste ladili outfit do tónů šalvějové, pudrové nebo terakoty. Je to skvělý způsob, jak svatbu vizuálně sjednotit, ale sehnat takové barvy může být někdy pořádný oříšek, tak si na to dejte dostatek času. A jak je to se svatebními dary? Klasické mixéry a sody talířů už vystřídala kreativita. Pokud nechcete dávat jen tradiční obálku, hitem jsou zážitky. Frčí poukazy na víkendové pobyty, předplacené kurzy na vaření pro dva nebo vtipné stírací losy, které novomanželům přibalíte k přáníčku. No a my už teď na naše vlny přibalíme dál ten nejlepší hudební výběr. Čeká nás Xindl X anebo i Labouche.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
7: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
6: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
8: Jsme tu také festival nejen z

0: 80 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
7: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6. 6. 2026 se

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana. Well.

0: Vítejte u dalších zpráv. Městskou policii tu máme pro udržování pořádku, taky v Olomouci. A strážníci tak občas musí vstoupit i mezi rozhádané dvojice. V úterý na ulici Březinova uklidňovali muže a ženu s kočárkem.
1: Strážníci u této dvojice zjistili, že se jedná o bývalé partnery. Muž se při hádce domáhal možnosti vzít si své věci z bytu, ve kterém bydlel se svou ex-přítelkyní. Ta na svou obranu hlídce řekla, že spolu pár už delší dobu netvoří a žádné věci v ní nemá a pouze se takto domáhá nevyžádaného kontaktu. Hlídka s oběma celou situaci probrala a zejména muži vysvětlila, že tímto způsobem není vhodné určitě ženu konfrontovat a vzbuzovat v ní obavy z jeho osoby. Po samotné rozmluvě se oba zúčastnění rozešli každým směrem.
0: Popisuje případ za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Turistickou novinku má na léto Šumperk. Pod Šumperským zámkem otevírá utajené podzemní velitelství drah z dob studené války s původním technickým vybavením. Během prázdnin tu budou pravidelné prohlídky, píše Šumperk.cz.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Za jakých okolností budou moci rozhodovat lidé v České republice? Návrh zákona o celostátním referendu nově představila vláda a posílá ho k připomínkování. Navrhuje, že lidové hlasování bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. Aby bylo referendum závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat aspoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 900 tisíc lidí. Uvidíme, zda to projde.
2: Sport.
0: A sledujeme také prostějovský tenisový challenger. Osmifinálový zápas dnes odehraje divoká karta podniku. Prostějovský rodák Maxim Mrva přešel přes Jonáše Forejtka a Dalibora Svrčinu a dnes po 14:30 odpoledne vyzve v boji o další postup Brazilce Diase. Přineseme vám výsledek.
2: Počasí.
3: Dneska máme o něco chladněji, měříme okolo 17 stupňů Celsia. Ven vyrážejte rozhodně jedině s deštníkem, po celý den čekáme přeháňky, nahané ojediněle i bouřky. Pršet bude podle meteorologů i zítra, ale trochu se oteplí. Teploty vyšplhají až na 23 stupňů. Bio máme dnes i zítra na jedničce. Olomouci, stále pozor na policejní hlídku, která na vás číhá na ulici Pavlovická. Na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín-Západ máme také policii. Stojí i na trase Přerov-Ostrava na exitu Přerov, anebo v Kroměříži na ulici Osvoboditelů. A opatrně také na Litovelsku, a to mezi obcemi Mladeč a Nové Zámky. Je to tady neprůjezdné z důvodu nehody.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: chuť. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Tohle je Rádio Hana.

0: Mikael a song Nad věcí na rádiu Haná, se kterým si užíváme už třetí den v červnu. I dnes pro vás zjišťujeme aktuality z našeho regionu a vybíráme ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli zprávy a taky Camila Cabello nebo Alex Warren. Teď už ale kolegyně Martina Kvítko, která nám prozradí, co dneska slavíme.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Zdravíme všechny, tak je tady středa, 3. června. Narozeniny dneska slaví zpěvačka Suzy Quatro a kulatou 60. má oblíbený herec, ale taky obávaný hokejový trenér Jirka Langmajer.
3: Abych ukázal, že jsme na jedné lodi, můžete mi dýchat.
4: Jsi zvyklý hrát s bránícím pravým křídlem?
3: Už mi nikdy netýkaj, rozumíš?
2: Rozumím. Mimochodem, dneska má svátek každá Tamara, anebo taky Kevin, tak všechno nejlepší.
5: Namydlím si celý tělo od hlavy k patě toaletním mýdlem, namydlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu.
2: S námi je to vždycky zábava. Tak vám přejeme hezkou středu 3. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.

0: Vyšují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy.
1: Past na řidiče, kteří jezdí na červenou v Olomouci. To se děje často na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltová a kvůli nekázní řidičů je křižovatka místem častých dopravních nehod. Radnice tam proto nechá zabudovat systém, který má zaznamenat řidiče jedoucí na červenou. Za uplynulých 5 let se tu stalo 28 bouraček.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hlavou zeď neprorazíš, ale autobus možná ano. Případ 41-letého opilého muže, který se včera v Prostějově naštval na autobus, řeší policie. Vozidlo před ním zastavilo, když chtěl přejít přechod. Dal tedy autobusu takovou hlavičku, až prorazil díru do okna. Co se stalo pak?
3: Podezřelý poté z místa odešel. Přivolanou hlídkou byl nalezen nedaleko místa se zraněním, které si vyžádalo lékařské ošetření. Lékař po ošetření rozhodl o jeho převozu do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci, kde zůstal do dnešního dne. Ráno byl eskortován zpět na oddělení a ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z trestného činu poškození cizí věci.
1: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. A ještě tu máme informaci o uzavření silnice. Jde o úplnou uzavírku v Šumperku v Žerotínově ulici v místě železničního přejezdu. Ten ode dneška prochází stavební úpravou. Zavřený bude do pátku. Je tu značená objížďka. Návrat slibu české rychlobruslařské haly. Premiér Andrej Babiš ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině prohlásil, že hala bude a nejspíš právě tam. Dříve halu slíbil trojnásobné olympijské vítězce Martině Sáblíkové, která už uzavřela kariéru. Uvidíme, zda slib nakonec splní.
2: Sport.
1: České volejbalistky vstupují do nové sezóny Ligy národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěch, kdy skončili 11. z 18 účastníků. Dnes je čeká od 13.30 našeho času utkání v Nankingu s domácí Čínou. Výsledek vám přineseme.
2: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané. Počasí.
4: Deštivý den mají dneska i v Chorvatsku nebo v Dánsku. Naopak, sluníčko bez mráčku si dneska užívají pouze na Krétě a k tomu měří krásných 29 stupňů. U nás dneska maximálně 19 stupňů a po celý den musíme počítat se zataženou oblohou a přeháňkami. Ojediněle může i zabouřit. Z počátku noci potom čekáme zataženost doznívajícím deštěm, postupně ale bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění. Zítra ráno se můžou ojediněle tvořit mlhy.

Přáslavice. Policie stojí i na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Kojetín. Na D1 si musíme dát pozor i na exitu Kroměříž-Východ. A policejní hlídka je aktuálně také ve Zlíně, a to na třídě 3. května. Rádio Hana.

of the Sun, to je ten nejlepší hudební výběr na rádiu Hana. Jsme rádi, že se s námi užíváte středeční odpoledne. Máme 3. června a to znamená, že nám také oficiálně pomalu startuje jedna z nejoblíbenějších letních disciplín, samozběr jahod. No a Moravská pole bereme útokem a aktuálně...

0: Vánocko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodu

0: Republic a vaše rádio Hana. Už za chvíli Jason Mraz nebo Luis Capaldi. Tento týden jsme odstartovali nový měsíc, červen. A možná jste nevěděli, že červen je královstvím růží. Možná právě proto se vždycky v červnu v Olomouci tradičně koná akce Vyznání růžím. A na to se teď společně s kolegou Lukášem mrknem.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
3: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnú atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
2: Vyznání rúžím Olomouc teď o víkendu rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
3: Návštevníci sa môžu tešiť na floristické show známych floristov, kulinárske vystúpenia s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a aj veľmi zaujímavé prednášky o vôňach rúží, parfumerstve či šlachtení nových odrôd. A veľmi obľúbené bývajú aj komentované prehliadky rozária a pripravený bude program aj pre deti.
2: Když sme sa s kolegy dívali na program, ktorý chystáte, tak veľkým lákadlem bude i křest nové rúže s názvem Josef Švejk?
3: Práve áno, tento křest novej rúže patrí každý rok takým nejakým významným momentom festivalu a tento rok predstavíme novú odrodu šlachtiteľa Lukáša Rojevského s názvom práve Josef Švejk a kmotrom tejto rúže sa stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc plukovník Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následne sa nová rúža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
2: Teda poďme na praktické informácie, kde a kde sa festival koná a kde môžeme kúpiť tie najvýhodnejšie vstupenky?
3: Takže festival Vyznanie rúžim sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú tip na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
2: Ano, festival Vyznání růžím opäť proměňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme za to.
3: Ďakujem.
2: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co?

0: vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
0: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor POV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna. Delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor POV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Rádio Hana.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Ke vraždě v Dlouhé Loučce na Olomoucku se dnes u soudu přiznal 19-letý Martin Vítek. Soudce jeho prohlášení viny přijal, dokazování tak odpadá. Žalobce pro mladíka, který ubodal 31-letého známého, navrhl 17 let vězení. Obžalovaný vraždil loni v září v opuštěném Kravíně, kde kvůli neschodám bodl známého nožem do krku. Čin předtím promyslel. Soud bude pokračovat zítra výslechem znalců, kteří zhodnotí pachatelů v duševní stav. Teplé a suché bylo letošní jaro v Česku. Český hydrometeorologický ústav oznámil, že od března do května napadlo zhruba 90 mm srážek, což je asi polovina normálu z let 1991 až 2020. A průměrná teplota byla 9 stupňů Celsia, tedy asi o stupeň přes normál.
1: Sport.
0: A je tu boj o Stanley Cup. Český hokejový útočník Tomáš Hrtl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff.
1: Počasí.
2: Je to zamračená středa s přeháňkami. Na Moravě se můžou ojediněle objevit i bouřky. A kvůli oblakům a srážkám dnes máme opět o pár stupňů chladněji. Teploty vystoupí většinou na 15 až 19 stupňů. 3. června jsme už ale měřili i přes 32 stupňů Celsia, a to v roce 2019. Podle meteorologů se ale tento týden k tropické hranici rozhodně nevyšplháme.
1: Doprava.
2: V Olomouci pozor na policejní hlídky, jednu nám hlásíte na Velkomoravské a další na příjezdu do Olomouce od Velké Bystřice. Nehodu aktuálně řešíme v Holešově na Kroměřížsku v ulici Palackého, tak nohu z plynu a nohu z plynu rozhodně i na našich dálnicích. Na D1 na trase Přerov Ostrava na exitu Přerov a nebo v opačném směru na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka stojí policejní hlídka. Na D1 máme ještě jednu policejní hlídku, a to na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín-Západ. A pozor si dejte také v Prostějově. Tady na vás číhají v ulici Brahovická.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
1: Hudební výběr.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Rádio Hana, máme 3. června a možná jste nevěděli, že dneska je světový den kola. Takže pokud jste ráno do práce nebo do školy šlapali do pedálů, máte dneska vlastně taky svátek. A pokud máte kolo spíš doma nebo někde ve sklepě a pěkně se tam na něho práší, tak dneska je ten pravý důvod pro to ho po práci konečně vytáhnout ven. I když uvidíme, jestli nám to počasí dovolí. My si dáme dál ten nejlepší hudební výběr právě pro všechny cyklisty. Bude Dua Lipa, Backstreet Boys a nebo taky Mandraže.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Brusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.

0: Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
2: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšťku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
5: Tady je Rádio Hana.

0: 90 a vaše rádio Hana. Za chvíli budeme pokračovat dál. V tom nejlepším hudebním výběru nás čekají Ace of Base, také kapela Krištofa nebo Ava Max. Ale teď se pojďme mrknout na to, co se aktuálně řeší v našem regionu. Mrkneme do Olomouce, do Bludova a taky na D1.
1: O čem se píše?
0: Obyvatelé Olomouce vyjádřili nesouhlas s možným rušením tramvajové trati do olomoucké části Hodolan. Petici podepsalo víc než 5000 lidí a město dorazilo se svou odpovědí. Téma rozebírá Olomoucký report, tak tam mrkněte. Přírodní koupaliště Vlčí důl u Bludova se letos lidem přece jen otevře. Ještě před pár dny to ale nebylo vůbec jisté, a to kvůli chráněným druhům žab, které se v koupališti zabydlely. Jak se situace nakonec vyřešila, se dočtete na stránkách Šumperský rej. A mrkneme i na D1. Poslední zprovozněný úsek dálnice kolem Přerova čeká příští týden blesková oprava. Při kontrole bylo totiž zjištěno pár nedostatků, které vznikly v průběhu běžného provozu. Kdy přesně a v jaké formě budou opravy probíhat, se dozvíte na stránkách města Přerov. Přerov EU. A my jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana. Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
6: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
13: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
14: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
15: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
16: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
1: Rádio
17: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Ana, dneska je 3. června a jak od nás už víte, slavíme světový den jízdního kola. Takže zdravíme všechny, co dneska do práce dorazili s přilbou na hlavě. Do našeho studia dorazil už i kolega Štěpán.
1: Krásné odpoledne, všechny zdravíme, no a na každou vlnu posíláme pozdravy, jedeme.
0: Tak co Štěpy, oslavil jsi světový den jízdního kola na

0: před dvěma měsíci nafouknu. A ještě jsem na něm ani jednou nejel, takže ono už je asi zase vyfouknuté. Tak já to dneska zkontroluju a když už teďka vlastně vím, že dnes slavíme Mezinárodní den jízdního kola, tak já se minimálně kolem baráku večer projedu.
1: Jo, uděláš to.
0: Premiérově letos.
1: No dobře, tak ho hlavně dofoukni, protože už je to nějaká doba přesně.
0: Přesně tak, já jsem kus chlapa, tak abych pak zase nemusel hned jako s tím kolem, že by bylo píchnuté.
1: Přesně
0: že?
1: Tak. A když teda jsi trošku ten cyklista, tak mám na tebe ještě jednu otázku. Jaká si myslíš, že je nejdůležitější cyklistická výbava?
0: Tak možná pumpička.
1: Ne, Štěpy. Je to peněženka na jednotočené.
0: Jo, tak jo.

0: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Miliony korun zmizely z obecního účtu Majetína na Olomoucku. Jak píše Deník, stalo se to během jediného dne v květnu a neoprávněnými platbami odešlo přes 3 miliony 700 tisíc. Podle starostky se obec stala terčem kyberútoku. Řeší to policie. I přes obří finanční ztrátu má Majetín peníze na běžný provoz obce zajištěné. Vedení obce škodu řeší s pojišťovnami a únik peněz se dnes budou řešit také zastupitelé obce na zasedání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje Olšany Vyšehoří je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Po operační péči v českých nemocnicích kritizuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V Česku je ročně asi 5 000 případů po operačních sepsí, tedy život ohrožujících otrav krve. Týká se to v průměru 8 000 pacientů, což je víc než ve srovnatelně vyspělých zemích.
2: V České republice máme ročně více než 5 000 případů po operačních sepsí, což je poměrně velké množství a hlavně vidíme, že se ty počty poměrně výrazně liší mezi poskytovateli. Na tom je také vidět to, že skutečně je to ukazatel kvality organizace péče v dané nemocnici a není to něco, co je dáno, co zkrátka s čím se nedá nic dělat.
0: Uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se chce této oblasti velmi aktivně věnovat. Mezi kraji se pohybují podíly po operačních sepsí od 6 případů na 1 000 pacientů v Praze po v průměru 13 případů na 1 000 pacientů v Karlovarském kraji. V dalších krajích, jako v Olomouckém kraji nebo Jihomoravském kraji, se tyto pooperační problémy týkají asi 10 000 pacientů, píše ČTK. Sport. Na domácím trávníku se dnes představí fotbalisté Uničova. Čeká je utkání 32. kola Moravskoslezské fotbalové ligy. V tabulce 4. Uničov vyzve 17. Start Brno, který má již jistý sestup. Výkop tohoto utkání je na programu v 17.30.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
4: Počasí.
5: Dneska máme o něco chladněji, měříme okolo 17 stupňů Celsia. Ven vyrážejte rozhodně jedině s deštníkem, po celý den čekáme přeháňky, nahané ojediněle i bouřky. Pršet bude podle meteorologů i zítra, ale trochu se oteplí. Teploty vyšplhají až na 23 stupňů. Bio máme dnes i zítra na jedničce. Olomouci, pozor na zdržení na Pavlovské a Hodolanské. Na obou ulicích byste se měli zdržet jen do 5 minut. Podíváme se také na nehody. Bouralo se ve Zlíně v ulici Gahurova. Nehoda je také v Boskovicích v ulici Chrudichromská a pozor si musíme dát i v Holešově na ulici Palackého. Tady se nehoda ještě dořešuje. A pokud právě jedete na D46, tak pozor na policejní hlídku na trase Vyškov-Olomouc za exitem Olšany u Prostějova.
4: Rádio Hana. We'll be right back.

0: 15 minut, ladíte Hanou a ten nejlepší hudební výběr, za námi 80kový samuraj, před námi taky George Harrison. Pustíme si jeden z oficiálních songů letošního fotbalového mistrovství světa, ale ještě předtím pro vás máme novinky, na které se můžete na rádiu Hana v tomto měsíci těšit.
1: Červnové novinky rádia Hana.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
3: A rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
2: Je to gól!
1: Výsledky,
3: komentáře,
1: statistiky,
3: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
3: a taky Itálie.
1: Italské léto na rádiu Hana, to jsou
3: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
4: Ciao, bella.
1: Poslouchejte,
3: hrajte
1: a

0: události,
1: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
1: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
1: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Dneska

0: až do 9. června. Kaufland.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
9: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
8: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Tady je Rádio Hana.

Tady Hana před 3:15. Přátelé, kamarádi, v Olomouci máme aktuálně kytky, které loví. Ve sbírkových sklenicích, ve smetanových sadech pokračuje výstava Živé pasti. No a až do neděle prakticky tu můžeme narazit na stovky masožravek z celého světa. Jinak v pátek bude v Prostějově na Masarykově náměstí festival nejen zdravotně.

Jirka Kvítko. No a těšíme se taky na letošní Fichtl Fest v Horce, a to už v sobotu. V akci uvidíme spoustu historických motocyklů. Start výšky je ve 13 hodin. Odpoledne nás potom čeká zábava pro všechny a taky soutěž v hodu motorem v areálu Doly v Horce. No a na Rádiu Hana posíláme už za chvíli další hity a čeká nás Marek Ztracený anebo skvělá Natasha Bedingfield. Tak držte vlnu.

0: Nové číslo právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: 70 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
1: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
0: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.

0: Na Summer Noa remix, který udělal v roce 2020 Kygo, posloucháte Rádio Haná, je před námi 16. hodina, no a tradičně pro vás máme další zprávy. Už za okamžik budeme mluvit o pasti na řidiče, kteří jezdí na červenou v Olomouci, i o útoku muže na autobus v Prostějově. To a mnohem více za chvíli, no a další hity hned potom.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Na programu Benson Boone.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Past na řidiče, kteří jezdí na červenou v Olomouci. To se děje často na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova a kvůli nekázní řidičů je křižovatka místem častých dopravních nehod. Radnice tam proto nechá zabudovat systém, který má zaznamenat řidiče jedoucí na červenou. Za uplynulých 5 let se tu stalo 28 bouraček.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hlavou zeď neprorazíš, ale autobus možná ano. Případ 41-letého opilého muže, který se včera v Prostějově naštval na autobus, řeší policie. Vozidlo před ním zastavilo, když chtěl přejít přechod. Dal tedy autobusu takovou hlavičku, až prorazil díru do okna. Co se stalo pak?
2: Podezřelý poté z místa odešel. Přivolanou hlídkou byl nalezen nedaleko místa se zraněním, které si vyžádalo lékařské ošetření. Lékař po ošetření rozhodl o jeho převozu do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci, kde zůstal do dnešního dne. Ráno byl eskortován zpět na oddělení a ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z trestného činu poškození cizí věci.
0: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. A ještě tu máme informaci o uzavření silnice. Jde o úplnou uzavírku v Šumperku v Žerotínově ulici v místě železničního přejezdu. Ten ode dneška prochází stavební úpravou. Zavřený bude do pátku. Je tu značená objížďka. Návrat slibu české rychlobruslařské haly. Premiér Andrej Babiš ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině prohlásil, že hala bude a nejspíš právě tam. Dříve halu slíbil trojnásobné olympijské vítězce Martině Sáblíkové, která už uzavřela kariéru. Uvidíme, zda slib nakonec splní.
1: Sport.
0: Basketbalisté týmu BK Olomoucko se stěhují. Od nové sezóny Národní basketbalové ligy budou hrát domácí zápasy v Prostějovském sportcentru s kapacitou pro 1900 diváků. Tým už zde hrál zápasy středoevropské ligy. Dosud BK Olomoucko hrálo svá utkání NBL v olomoucké Čajkaréně.
1: Počasí.
3: Jak to bude na Moravě vypadat ve čtvrtek? Ráno nás čeká polojasno až jasno, odpoledne a večer by potom mělo přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají přes den na 23 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom naměříme okolo.

0: ojediněle taky s bouskami. Doprava. Dávejte si pozor při příjezdu do Olomouce po dálnici od Prostějova. Je tady porouchané osobní auto, tak projíždějte opatrně. No a pozor i na policejní kontroly právě teď v Blansku na Vodní, na D1 na exitu Lipník nad Bečvou, v Olomouci na Štěpánovské a taky na Brněnské ulici. Jinak na třídě 17. listopadu počítejte v Hanácké metropoli se 16. hodinou 10 minut do plusu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

3. červen na Rádiu Haná pokračuje. Lidi, nemáte náhodou někdo zbytečných pár milionů? Helena Vondráčková totiž prodává své letadlo model Cirrus SR20, cenu sice neprozradila, ale prý se dá dlouhá noc prožít i v oblacích. Já osobně bych vlastní Aero hned koupil, představte si to, žádný fronty na letišti, žádný mačkání v ekonomické třídě, jenže pak si uvědomím, že když mám zaparkovat s autem před supermarketem, tak se potím až na patě a navíc bych s mým štěstím nahoře chytil zácpu i v mraku. Takže Helčo, díky za nabídku, ale asi si budeme raději dál zpívat. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. Pěkně bezpečně ze sedačky auta. Za chvíli.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů. Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Posloucháte Rádio Hana.

0: nebo Anaka, ale ještě předtím je tu kolegyně Lea Vaculková, která se nedávno zasnoubila. A tak má v Merku všechny svatební trendy.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
2: Ladíte Rádio Haná, červený je tady a s ním oficiálně startuje i svatební sezóna. Jestli vás letos čeká role svatebního hosta, určitě už ladíte detaily. Současné svatby jsou totiž nádherně promyšlené a novomanželé si dávají záležet na každé drobnosti, včetně barev.

vidět. Ale sehnat takové barvy může být někdy pořádný oříšek. Tak si na to dejte dostatek času. A jak je to se svatebními dary? Klasické mixéry a sady talířů už vystřídala kreativita.

0: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.

0: doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big Parťák pro každý projekt.
1: Tady je Rádio Haná. Hezké odpoledne.

Další čerstvé informace ve zprávách. Už za chvíli budeme mluvit o olomouckém půlmaratonu i o vraždě v Dlouhé Loučce z loňského září. To a mnohem více už za chvíli a potom.

0: nebude chybět ani Michael Jackson. Šestnáct padesát šest, to je aktuální čas na Hané, neseme další zprávy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. V běžeckou trať se promění ulice Olomouce. V sobotu 13. června se město stane dějištěm 16. ročníku olomouckého půlmaratonu. Závod přinese sportovní zážitky, ale také dopravní uzavírky. A jejich přehled najdete na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ke vraždě v Dlouhé Loučce na Olomoucku se dnes u soudu přiznal 19-letý Martin Vítek. Soudce jeho prohlášení viny přijal, dokazování tak odpadá. Žalobce pro mladíka, který ubodal 31-letého známého, navrhl 17 let vězení. Obžalovaný vraždil loni v září v opuštěném Kravíně, kde kvůli neschodám bodl známého nožem do krku. Čin předtím promyslel. Soud bude pokračovat zítra výslechem znalců, kteří zhodnotí pachatelů v duševní stav. Teplé a suché bylo letošní jaro v Česku. Český hydrometeorologický ústav oznámil, že od března do května napadlo zhruba 90 mm srážek, což je asi polovina normálu z let 1991 až 2020. A průměrná teplota byla 9 stupňů Celsia, tedy asi o stupeň přes normál.
1: Sport.
3: A je tu boj o Stanley Cup. Český hokejový útočník Tomáš Hrtl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Teploty dnes v noci spadnou na 11 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká ráno a dopoledne jasno nebo polojasno, odpoledne vyšší oblačnost. Teploty by se měly pohybovat okolo 25 stupňů Celsia. V pátek nás potom čeká ochlazení k 18 stupňům, provázet nás budou dešťové přeháňky s občasnými bouřkami a oblačno nebo zataženo. Bourá se na výjezdu z Přerova směrem na Olomouc. Je to bez bližších podrobností, ale dá se tu projet bez problému. Drobná nehoda je taky na nájezdu na D640 u Hablova. I tady se ale dostaneme. No a pozor i na policejní hlídky. Právě teď v Olomouci na Štěpánovské, taky na D1 směr Vyškov a nebo na exitu Říkovice. Pozor i v Olomouci na Velkomoravské ulici. Tady hlásíte na krajnici odstavené osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

0: bude příští rok lepší výsledek než čtvrtfinále. Na Rádiu Haná posíláme už za chvíli další hity a čeká nás Michael Jackson nebo One Republic, tak držte vlnu a užívejte si s námi středu naplno.
1: To snad ne, já se na to vys**u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento

0: na Kaufland. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tady je Rádio Hana.

0: bavit vás i ve středu. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: další hit do éteru Rádia Hana. My jsme s vámi stále s dobrou náladou, no a za chvíli uslyšíme taky Ten Sharp, George Ezru a nebo kapelu Škvor. Ještě předtím je tu ale dnešní kalendárium, no a narozeniny dnes slaví například legendární trenér Hrouzek.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Zdravíme všechny, tak je tady středa, 3. června. Narozeniny dneska slaví zpěvačka Suzy Quatro a kulatou 60. má oblíbený herec, ale taky obávaný hokejový trenér Jirka Langmajer.
3: Abych ukázal, že jsme na jedné lodi, můžete mi dýchat.
4: Jsi zvyklý hrát s bránícím pravým křídlem?
3: Nebo... Už mi nikdy netýkaj, rozumíš?
2: Rozumím. Mimochodem, dneska má svátek každá Tamara, anebo taky Kevin, tak všechno nejlepší.
5: Namedlím si celý tělo od hlavy k patě toaletním mýdlem, namedlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu.
2: S námi je to vždycky zábava. Tak vám přejeme hezkou středu 3. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.
6: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?

0: pobytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct.
1: Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda.
0: Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníček-olomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministr

0: potu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí.
4: Luskni.cz. Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Kapela Škvor a jejich song Milionu hvězd se ptáš na vlnách Rádia Hana před 18. hodinou a taky před dalšími zprávami, které jsou tady už za malou chvíli. My se vypravíme zjistit, co v poslední době řešili strážníci městské policie v Olomouci a mluvit budeme i o hlášené opravě silnice na severu Olomouckého kraje. No a co potom?
1: Hit za hitem.

0: hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Městskou policii tu máme pro udržování pořádku, taky v Olomouci. A strážníci tak občas musí vstoupit i mezi rozhádané dvojice. V úterý na ulici Březinova uklidňovali muže a ženu s kočárkem.
3: Strážníci u této dvojice zjistili, že se jedná o bývalé partnery. Muž se při hádce domáhal možnosti vzít si své věci z bytu, ve kterém bydlel se svou ex-přítelkyní. Ta na svou obranu hlídce řekla, že spolu pár už delší dobu netvoří a žádné věci v ní nemá a pouze se takto domáhá nevyžádaného kontaktu. Hlídka s oběma celou situaci probrala a zejména muži vysvětlila, že tímto způsobem není vhodné určitě ženu konfrontovat a vzbuzovat v ní obavy z jeho osoby. Po samotné rozmluvě se oba zúčastnění rozešli každým směrem.
2: Popisuje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
4: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje, úsek Olšany Vyšehoří, je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Za jakých okolností budou moci rozhodovat občané v České republice? Návrh zákona o celostátním referendu nově představila vláda a posílá ho k připomínkování. Navrhuje, že lidové hlasování bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. A aby bylo referendum závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat aspoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 900 tisíc lidí. Uvidíme, zda to projde.
4: Sport.
2: Nové domácí působiště budou mít basketbalisté BK Olomoucko. Od nové sezóny NBL budou hrát domácí zápasy v Prostějovském sportcentru s kapacitou pro až 1900 diváků. Tým už zde hrál zápasy Středoevropské ligy. Připomeneme, že dosud BK Olomoucko hrálo v olomoucké Čajkaréně.
4: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve středu. Počasí.
5: 20 hodin a 51 minut, to je dnešní západ slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde ve 4.47. Víme, jak bude. Ve čtvrtek dopoledne většinou polojasno, odpoledne vyšší oblačnost a teploty okolo 25 stupňů Celsia. V pátek nám teploměry budou ukazovat v maximech 20 a provázet nás bude oblačno nebo zataženo. Počítáme taky s občasnými bouřkami a deštěm.
4: Doprava.

0: A potom s 18. hodinou pozor na D1, směr Říkovice za exitem Vyškov západ a Týn nad Bečvou, Záhlenice nebo Bílavsko. Tak tady počítejte na cestě ještě v tuhle chvíli s drobnými kolonami.
1: Rádio Hana.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
3: řeky. Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.

0: hosti Modern Talking. Přejeme vám hezký podvečer. Před námi taky Team Train anebo Blondie, ale ještě předtím jdeme pozvat na Festival růží.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké Rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
3: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnou atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
2: Vyznání rúžím Olomouc, teď o víkendu Rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
3: Návštevníci sa môžu tešiť na floristické show známych floristov, kulinárske vystúpenia s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a aj veľmi zaujímavé prednášky o vôňach rúží, parfumerstve či šlachtení nových odrôd a veľmi obľúbené bývajú aj komentované prehliadky rozária a pripravený bude program aj pre deti.
2: Když sme sa s kolegy dívali na program, ktorý chystáte, tak veľkým lákadlem bude i křest nové rúže s názvem Josef Švejk?
3: Práve áno, tento krst novej rúže patrí každý rok takým nejakým významným momentom festivalu a tento rok predstavíme novú odrodu šlachtiteľa Lukáša Rojevského s názvom práve Josef Švejk a kmotrom tejto rúže sa stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následne sa nová rúža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
2: Tedy poďme na praktické informácie, kde a kde sa festival koná a kde môžeme kúpiť tie nejvýhodnejší vstupenky.
3: Takže festival Vyznanie rúžim sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú typ na víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
2: Ano, festival Vyznání růžím opäť proměňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme za to.
3: Ďakujem.
2: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
8: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
9: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
12: 14. ročníku festivalu

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Tady je Rádio Hana.

Rádio Hana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

počasí. Jak to bude na Moravě vypadat ve čtvrtek? Ráno nás čeká polojasno až jasno, odpoledne a večer by potom mělo přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají přes den na 23 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 15.

0: měle taky s bouskami.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.

3. červen na Rádiu Haná pokračuje. Lidi, nemáte náhodou někdo zbytečných pár milionů? Helena Vondráčková totiž prodává své letadlo model Cirrus SR20, cenu sice neprozradila, ale prý se dá dlouhá noc prožít i v oblacích. Já osobně bych vlastní Aero hned koupil, představte si to, žádný fronty na letišti, žádný mačkání v ekonomické třídě, jenže pak si uvědomím, že když mám zaparkovat s autem před supermarketem, tak se potím až na patě a navíc bych s mým štěstím nahoře chytil zácpu i v mraku. Takže Helčo, díky za nabídku, ale asi si budeme raději dál zpívat. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. Pěkně bezpečně ze sedačky auta. Za chvíli na Rádiu Haná posíláme další hity a všem ostatním a všem posluchačům

0: Rádiu Hana.
1: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin Ruky. www.sefran.cz.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Jsme tu také. Festival nejen zdravotní.

0: 80 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz
3: Rádio Hana.

0: před námi i Lucka Bílá, Cranberries anebo R.E.M. Ještě předtím zjistíme, o čem dnes informují regionální zpravodajské weby. No a mrkneme se například na to, jak vypadá petice proti zrušení tramvají do Hodolan.
1: O čem se píše?
2: Obyvatelé Olomouce vyjádřili nesouhlas s možným rušením tramvajové trati do olomoucké části Hodolan. Petici podepsalo víc než 5000 lidí a město dorazilo se svou odpovědí. Téma rozebírá Olomoucký report, tak tam mrkněte. Přírodní koupaliště Vlčí důl u Bludova se letos lidem přece jen otevře. Ještě před pár dny to ale nebylo vůbec jisté, a to kvůli chráněným druhům žab, které se v koupališti zabydlely. Jak se situace nakonec vyřešila, se dočtete na stránkách Šumperský rej. A mrkneme i na D1. Poslední zprovozněný úsek dálnice kolem Přerova čeká příští týden blesková oprava. Při kontrole bylo totiž zjištěno pár nedostatků, které vznikly v průběhu běžného provozu. Kdy přesně a v jaké formě budou opravy probíhat, se dozvíte na stránkách města Přerov. Přerov EU. A my jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Stop!

0: vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy. Jsme Rádio Haná.
1: Hezký večer.

0: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

taky. Dnes během středečního večera pro vás máme mezi 9. a 10. to nejco vzniklo v 90. letech. My dnes uslyšíme ještě Michaela Boltna, budou Human League, Inexis. Nebude chybět ani Eric Clapton.

0: Ani Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bello.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
4: Baví nás bavit vás.
5: I ve středu. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké Rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
2: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnou atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
1: Vyznání rúžím Olomouc, teď o víkendu Rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
2: Návštevníci sa môžu tešiť na floristické show známych floristov, kulinárske vystúpenia s ochutnávkami, koncert kapely Jammers a aj veľmi zaujímavé prednášky o vôňach rúží, parfumerstve či šlachtení nových odrôd. A veľmi obľúbené bývajú aj komentované prehliadky rozária a pripravený bude program aj pre deti.
1: Když sme sa s kolegy dívali na program, ktorý chystáte, tak veľkým lákadlem bude i křest nové rúže s názvem Josef Švejk?
2: Práve áno, tento krst novej rúže patrí každý rok takým nejakým významným momentom festivalu a tento rok predstavíme novú odrodu šlachtiteľa Lukáša Rojevského s názvom práve Josef Švejk a kmotrom tejto rúže sa stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc plukovník Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následne sa nová rúža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
1: Tedy poďme na praktické informácie, kde a kde sa festival koná a kde môžeme kúpiť tie najvýhodnejšie vstupenky.
2: Takže festival Vyznanie rúžim sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú tip na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
1: Áno, festival Vyznání růžím opäť promieňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstavište Flora Olomouc. Děkujeme za to.
2: Ďakujem.
1: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Červnové novinky Rádia Haná.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
4: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
3: Je to gol!
1: Výsledky,
4: komentáře,
1: statistiky,
4: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
4: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
4: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
5: Ciao bella.
1: Poslouchejte,
4: hrajte
1: a vyhrajte.
4: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9. a 10.
4: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
4: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
4: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
4: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
0: Rádio Haná.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Městskou policii tu máme pro udržování pořádku, taky v Olomouci. A strážníci tak občas musí vstoupit i mezi rozhádané dvojice. V úterý na ulici Březinova uklidňovali muže a ženu s kočárkem.
1: Strážníci u této dvojice zjistili, že se jedná o bývalé partnery. Muž se při hádce domáhal možnosti vzít si své věci z bytu, ve kterém bydlel se svou ex-přítelkyní. Ta na svou obranu hlídce řekla, že spolu pár už delší dobu netvoří a žádné věci v ní nemá a pouze se takto domáhá nevyžádaného kontaktu. Hlídka s oběma celou situaci probrala a zejména muži vysvětlila, že tímto způsobem není vhodné určitě ženu konfrontovat a vzbuzovat jiný obavy z jeho osoby. Po samotné rozmluvě se oba zúčastnění rozešli každým směrem.
0: Popisuje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje, úsek Olšany Vyšehoří, je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Za jakých okolností budou moci rozhodovat občané v České republice? Návrh zákona o celostátním referendu nově představila vláda a posílá ho k připomínkování. Navrhuje, že lidové hlasování bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. A aby bylo referendum závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat aspoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 900 tisíc lidí. Uvidíme, zda to projde. Sport. Nové domácí působiště budou mít basketbalisté BK Olomoucko. Od nové sezóny NBL budou hrát domácí zápasy v Prostějovském sportcentru s kapacitou pro až 1900 diváků. Tým už zde hrál zápasy Středoevropské ligy. Připomeneme, že dosud BK Olomoucko hrálo v olomoucké Čajkaréně.
3: Počasí. Jak to bude na Moravě vypadat ve čtvrtek? Ráno nás čeká polojasno až jasno, odpoledne a večer by potom mělo přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají přes den na 23 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 15.

0: Naše chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Olomouc, Svitavy a Moravskoslezský.

0: Jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana.